Čelovicích blahovolený je slavo vo večných Bohu i na zemni mír v Čelovicích blahovolený je Hospod ju s nimoj otverzeši ju stano ja vozvisťat chvalu Tvoju. Blahoslov.

0: Blahoviny je mi strachom Božím, chodiaštich voň, Hospodu povolí vsia. Moj zbaví ty sa na mociaky a skorby, hnívaj nužde, Hospodu povolí vsia.
1: Svým srdcem príjmi nás rýšne molený aj prinesi ko siatomu Tvojemu žertveniku i dovolí nás prinositi Tebi dare, že i žertu duchovný a o našich hrysích i ľudských nevidených. Ispodobí nás obristý bládať pre Toboju, Ježu, bety Tebi bláv prijatní žertvy našej, vseli Ty sa duchu bládati Tvoje blahmu v nás i na predležaštích darých sých na vsých ľudech Tvojich.
0: Štědro tam je jedinorodná osena Tvojeho, s ním, že blahoslovený si,